0: Normální člověk by po takové dávce sotva vstal z postele, natož aby kurva řídil auto, takže si asi můžeme být vděční, že se nám to auto nevypařilo v oblaku chlastových výparů.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká víceméně pohoda, jasno až polojasno, ale odpoledne si v Čechách dejte bacha na spršky a občas i bouřky, ať vám to nesejme paruku. Teploty vylezou na příjemných 21 až 26 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení nebo taky na nic, jestli se nikdo nedívá. Takže si užijte den, a hlavně, nenechte se zaskočit deštěm, nebo to bude fakt v prdeli.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Maximum Infa. Maximálně fan. Maximálně fan. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum Infa. Maximálně fan.
0: Crazy Radio.

Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, jelejte. Pojďte se, vidíte tam?

v rohu tu černou mouchu. Vidím, vůbec nevidím. Mu dali modrou knížku, nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 3 hodiny ráno. Tak, lidi, léto nám klepe na dveře a s ním i tradiční morální dilema, co si vzít na veřejnost, aby to nebylo moc, ale zase dost sexy. V českých bazénech a kempech se letos rozjel nový trend, kde se pánové s těmi svými nádobíčky snaží, co to jen jde, protlačit do co nejmenších plavek, až to vypadá, že jim ty koule každou chvíli vypadnou do žlabu. Údajně jde o manifestaci svobody těla, ale většina plavců má pocit, že jde spíš o manifestaci špatného vkusu a akutní potřeby navštívit prodejnu s o číslo většími trenkami, protože tohle už fakt bolí u očí.
5: Ze společnosti.
6: Tak to si kurva nikdo nevymyslí. V Kinšperku nad Ohří museli k benzínce, kde se polonahý mladík sápal do mrazáku na nanuky, nakonec volat záchranku. Borec byl prý tak namol, že ho museli spacifikovat a přikurtovaného odvést do špitálu, aspoň se před spaním pořádně schladil, co?
5: Kultura.
6: Tak se zdá, že kluci v hospodách stále věří na zázraky, když si objednávají smažené víčí koule v naději, že se z nich stanou větší hřebci, přitom je to jen proteinová bomba a žádný testosteron už tam, kurva, nezbyde. Ale co už, hlavně že chutná a dává naději, že i po pátým pivu se furt něco děje.
5: Sport.
6: Takže, vážení posluchači, Pelhřimově mají o zábavu postaráno, protože místní hrdina v hodu oštěpem, Pepa, Špic, Novák, si prý na tréninku pomáhal pod prsenkou své milenky. Sice tvrdí, že mu to pomáhá s aerodynamikou a morálkou, ale jeho žena, kterou oštěpem omylem trefil, teď volá po diskvalifikaci a prý už ani neví, kde má svůj spodní prádlo. No, uvidíme, jestli se z toho vyklube další pikantní rekord pro muzeum kuriozit.
5: Doprava.
6: Kurva, ta naše D1 je zase v hajzlu, tentokrát u Přerova museli hned po otevření spravovat, co ty jelita stavěli, takže hned po půl roce to tam budou 2 dny uzavírat. Kdo tam teď pojede, ať si rovnou zbalí spacák a kafe, protože ty štrůdly tam budou nekonečný. Holt, lepší se vyspat doma, než se vstekat na dálnici plné překážek a neschopných stavbařů.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, v sobotu, se probudíme do jasného rána, ale nenechte se mýlit, odpoledne se nám to začne mračit a sem tam spadne i nějaká ta sprška, která schladí hlavně ty, co už ráno myslí na koupání v bazénu. Teploty ale vylezou až na parádních 27 stupňů Celsia, takže si na zahradě klidně vylezte nahý na strom, jen pozor, ať vás neofouknou varlata, když v noci spadne rtuť na krásných 7 až 11 stupňů.
5: To byly zprávy Crazy Radio.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na 1000 kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla z 15. století. No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
1: Minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh, go!

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Hej, hej, lidi, dost, potichoučku, já chci něco říct, jo, děkuju. Takže teďka dávejte všichni pozor, tohle je návod pro všechny dobrý kluky, který to chtějí rozjet na diskotéce a nevědí jak na to. Když uděláš všechno správně, jak říkám, tak ti garantuju, že budeš hvězdou večera a získáš si respekt, a to nejen u doštěnek.
1: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej. Hey!

Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.
3: To je Crazy Rádio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 5 hodin ráno.
5: Ze společnosti.
6: Plzeň zažila kulturní šok, když se před novou nákupní zónou zjedla kovová velbloudice a místní čuměli jak puci, co to, pro boha, je. Mnozí totiž vůbec netušili, že tohle hrbaté stvoření má jejich město ve znaku už od dob husitů, kdy ho prý ukořistili od obléhatelů a nechtěli ho dát ani za prachy. No, hold. Některý plzeňský symboly zůstávají záhadou i pro plzeňáky, hlavně ty, co se nedají vypít.
5: Kultura.
6: Tak to je fakt prdel, co se u nás považuje za kulturu. Na zabíjačkových slavnostech se v některých regionech soutěží v hodu uzenou vepřovou kýtou, takže si lidi prostě hází s kusem šunky a snaží se ho co nejdál dohodit. No co na to říct, aspoň se ten chlapský testosteron vybije jinak než v hospodě, ne?
5: Sport.
6: Češi. Ti se rádi hýbou, ale hlavně hubou u televize, když zvou na fotbale, makeji, hajzle, na ty 22 milionářů. Není divu, že čtvrtina mladých na pohyb kašle, když vidí, jak se někteří dospělí hýbou maximálně ke špuntu od lahve. No co, hlavně že se baví, i když pak doma ta jejich prdelka roste do rozměrů malého pivovaru.
5: Doprava.
6: Po včerejších drobných kolizích s divočinou, kdy srnec proletěl dodávkou jako vystřelený z praku a nepořádný řidič nechal auto couvat do zítky, se dnešní ráno na českých silnicích obešlo bez větších prasáren. Aktuálně hlásíme jen pár drobných tukanců a obvyklé stavební práce na D1, které už nikoho nepřekvapí. Takže bacha na ty, co nedobrzdí a občas i na ten svůj vlastní ručník.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný zvratů, kdy se z ranních 10 až 12 stupňů vyšplháme na pěkných 22 až 26, ideální čas na svlékání, co? Jenže odpoledne to začne kurva kapat, místy i s bouřkami, takže se nenechte zmást sluncem a buďte připraveni na sprchu. A večer z 10 stupni. No, to už bude venku taková kosa, že vám stvrdne leda tak pivo, tak raději zalezte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Ride. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 6 hodin ráno. V Jaroměři zažili pořádné pervitinové rodeo, když se jeden zfetovaný občan zamkl na záchodcích benzínky a odmítal vyjít. Místní policajti museli řešit, proč tam chlapík trčí s lubrikantem v ruce a má evidentně jiný program než běžnou velkou potřebu. Co k tomu dodat, někteří si prostě umí zpříjemnit ráno po svém, hlavně že se nakonec nikomu nic nestalo.
5: Ze společnosti.
6: Tak to tu máme zase jednoho experta. Na benzínce u nás se nedávno jeden borec, notně pod parou, rozhodl pro osvěžující koupel v mrazáku, a to jen v trenkách. Samozřejmě ho odtamtud vyndali až přikurtovaného klehátku a rovnou s ním frčeli do Teplic. Což je, kurva, slušný způsob, jak si zkrátit nudné čekání na taxíka, že jo?
5: Kultura.
6: Nejnovější kulturní událost v Praze ukázala, že někteří Češi už fakt nevědí, co by. Fotovýstavy plné bizáru a jedno rande s květinou naznačují, že láska k přírodě, nebo spíš k čemukoliv, co se nehýbe, nabírá nový, poněkud zoufalý směr. Kdo ví, třeba to brzy přeroste v národní sport, až dojdou volní jedinci.
5: Sport.
6: Kretén Vlachovský, trenér ženského fotbalu, dostal doživotní zákaz od UEFA za to, že si čuměl na holky ve sprchách a šatnách. Tenhle úchylák si ještě ke všemu nahrával babi 4 roky a policie u něj našla i dětský porno, takže si ho FIFA chce pro změnu zakázat úplně celosvětově. Fakt, že se takovejhle ZMRD vůbec motal kolem fotbalu, je nablití.
5: Doprava.
6: Tak to máme zase prima den, co? Včera odpoledne si jeden expert s autobusem na D11 vesele najel rovnou do šipky silničářů, jako by mu ta značka ukazovala cestu do pekla a ne objížďku. Kolony pak stály jako přimražené, takže se celá hradecká dálnice totálně zacpala a řidiči málem praskli vsteky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce, jenže na západě Čech se odpoledne mraky začnou hrnout jako čerstvé klepy a přihodí se i nějaké přehánky, místy i zblesky. Teploty vyšplhají na krásných 23 až 28 stupňů Celsia, takže ideální chvíle zahodit oblečení a užít si léta, ačkoliv na západě to bude o chlup chladnější, kolem 21 stupně.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Tati, počkej!
1: Okej, okay,
0: já bych se chtěl jenom dodívat.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 7 hodin ráno. Tak si představte, lidi, že i Google Street View nám občas ukáže víc, než bychom čekali, když nedávno zachytil jednoho veselého Čecha, dole bez, přímo v ulicích. Evidentně někteří naši spoluobčané berou relax opravdu po svém, nebo prostě zapomněli, že digitální oko Google nikdy nespí, což je teda pěkná prdel. Takže příště, než si skočíte pro rohlíky na zí, mrkněte, jestli zrovna neprojíždí to slavné auto.
4: Ze společnosti.
5: Tak to tu ještě nebylo. Někteří čeští majitelé psů posouvají péči o své chlupaté miláčky na zcela novou úroveň. Nově se totiž objevila bizarní móda implantovat jim třpytivá varlata. No, co na to říct, hlavně ať se jim lesknou.
4: Kultura.
5: Kulturní scéna v Česku nezahálí, a to ani co se týče pikantních příběhů. V Turnově se rozjíždí komedie Veselé Velikonoce, kde chlapík svou milenku před manželkou bezostyšně vydává za dceru. To je teprve rodinný mejdan, co? Takže jestli plánujete divadelní večer, připravte se na pořádnou dávku manželských eskapád.
4: Sport.
5: Tak tohle je vážně bizarní kiks z českého sportu. Bývalý trenér ženského fotbalu Petr Vlachovský si vysloužil roční podmínku za nahrávání svých svěřenkyň ve sprchách a šatnách a ty záznamy pak prý vesele sypal na erotické seznamky. To je na zblití, ale co si budeme povídat, takový, důkladný, monitoring výkonu se ve statistikách asi nepočítá.
4: Doprava.
5: Takže, pokud jste se dnes ráno chystali bezstarostně brázdit české dálnice, raději se připravte na letní dopravní orgie, kdy se bagry a stavební stroje roztahují po D1, D5 a D11 jako pubertáci po pár pivech. Kromě nekonečných stavebních prací se nám daří i pár čerstvých karambolů, kde se řidiči zřejmě snažili o akční scény a občas se tam připlete i nějaká zvěř, což s ranní špičky dělá adrenalinovou jízdu. Držte si volanty pevně a hlavně, nesnažte se z dopravní zácpy natáčet video pro TikTok, ať nemáte kromě nervů v kýblu ještě pokutu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude taková klasika, sluníčko se bude střídat s mraky a někomu se třeba i splní sen o osvěžující spršce, když to nejmín čeká, teploty se vyšplhají až k 26 stupňům, tak bacha na úpal, ať nezrudnete jako ta sousedka, co včera vypila celou bečku piva. No a na zítra to vypadá podobně, s maximy kolem 23, takže opička se bude potit dál, připravte se na další den, kdy se pot a slzy mísí s letními radovánkami.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte A, a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vele do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 8 hodin ráno. Lidé v Praze se potýkají s nečekaným letním trendem, mikiny a bundy místo plavek. Vzhledem k tomu, že počasí v metropoli připomíná spíše apríl než začátek léta, tak se módní policejní hlídky chystají udělovat pokuty za nedostatečnou letní výstroj. Někteří odvážlivci však berou situaci sportovně a vyrážejí na koupaliště alespoň s deštníkem, což je prý aktuálně nejžhavější doplněk sezóny.
4: Ze společnosti.
5: V Plané nad Lužnicí se pořádně řeší nová socha u školy, která má symbolizovat kapku vody, ale někteří v ní vidí spíš pánské přirození, což místní docela pobuřuje. Celá ta umělecká kontroverze rozproudila debaty a asi i pár zvednutých obočí, jestli je to fakt jen obyčejná kapka. Takže teď se ve městě víc než o počasí mluví o tom, jestli ta socha je jen vtip, nebo spíš vizuální průser.
4: Kultura.
5: Plané nad Lužnicí teď řeší pořádné kulturní vkopas, místní u školy dráždí socha, která měla být vodní kapkou. Problém je, že to spíš připomíná pořádné pánské přirození, což mezi obyčejnými lidmi vyvolalo menší pozdvižení. Asi se umělec při tvorbě nekoukal moc na oblohu, ale spíš někam jinam, co?
4: Sport.
5: Český bojovník Josef Hála, evropský šampion v boxu bez rukavic, zase ukázal, že je prostě zvíře. Na turnaji Heros Gate poslal soupeře k zemi za 100 vteřin a s úsměvem prohlásil, ani nevím, co dělám, což je vlastně to kouzlo. Hold někomu to hold prostě padá samo, i když je v ringu jen na zaskočení.
4: Doprava.
5: Ranní české silnice dneska zase drhnou, jako kdyby se všichni řidiči snažili dojet na pivo k 5. ranní. U Hříněv si už starosta dokonce prosí, ať se rozkopané silnice přesunou na prázdniny, protože lidem dochází nervy. Snad se do té doby nikdo nerozvede kvůli nekonečným kolonám.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta správná letní pusa od sluníčka, na většině území jasno až polojasno, jen odpoledne na západě trochu mraků a možná i sprška, co nás s láskou oblaží. Teploměry se nám vyšplhají k příjemným 26 stupňům Celsia, tak ať se pořádně opálíte, třeba i na místech, kam slunce běžně nesvítí. Večer pak jen místy lehká přeháňka, co jen podtrhne tu žhavou atmosféru, co?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

slyším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším, moje malá milá, co se na mě zbyla. Zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šelpáku, ať máme to na háku, naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 9 hodin ráno. Obyvatelé Plané nad Lužnicí teď řeší, jestli je u místní školy nová socha spíš umělecká kapka vody, nebo spíš chlapské přirození. Místní jsou z toho pěkně na větvi a prý to není zrovna nejvhodnější pro dětské oči, což je celkem pochopitelné. No, hlavně aby se děti ve výtvarné výchově nesnažili namalovat obojí najednou.
5: Kultura.
6: V rámci festivalu Tanec Praha přichází kolektiv s novou peckou Pradleny, kde se s vtipnou nadsázkou zkoumají ženská témata. Zapomeňte na nudné máchání špinavého prádla, tady se bude řešit posun ženy ve společnosti, a to dost provokativně. Kdo by nechtěl vidět, jak se ty ženské pletky perou na jevišti?
5: Sport.
6: Tak to by jeden neřval smíchy, když se naši fotbaloví fanoušci v Americe snažili fandit, ale vlajku drželi tak blbě a ještě počmáranou, že si vysloužili spíš posměch domoviny. Snad jim někdo vysvětlí, že státní symbol není jen tak nějakej had na nádobí, co se dá držet jakkoliv. Hold, když už letíme přes půl světa, tak ať to kurva stojí za to a máme to správně, ne?
5: Doprava.
6: Silničáři zase naplno rozjíždí sezónu, takže se připravte, že na D1, D5 i D11 to bude pořádná jízda, ale spíš taková ta pomalá, plná sprostých slov. Zúžení a kilometrové kolony nás budou srát následující měsíce, takže si místo nadávání raději poslechněte rádio. Každý, kdo dneska vyrazil, asi dostal chuť si to namířit rovnou do hospody a na silnici se vysrat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta rozverná, slunečná nálada s občasnými flirty oblačnosti, nejvyšší teploty se budou šplhat od 21 až k 26 stupňům Celsia. To znamená, že ti odvážnější mohou klidně sundat i triko, obzvlášť když se odpoledne na západě Čech objeví nějaká ta přeháňka nebo dokonce bouřka, to aby se pořádně umyli.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fakt. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio. Lights up.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 10 hodin dopoledne. Herec Jiří Langmajer, který nedávno oslavil 60, hrdě hlásí, úkol splněn, je prý v top kondici. S manželkou Adélou Gondíkovou si očividně užívají života plnými doušky, takže ty 60 mu fakt nikdo neuvěří. Hold, někteří zrají jako víno, jiní no, radši to necháme být.
4: Ze společnosti.
5: Tak si představte, že v Česku vyšla kniha Bizarní Česko, co mapuje všechny ty úchylné kouty naší země, od jezera Kyseliny Sírové až po rozhlednu na kotli elektrárny. Dozvíte se třeba, že v jedné historické krčmě vás servírka klidně přivítá s otázkou, přišel ses nažrat, pacholku, no, kde jinde tohle zažijete než u nás.
4: Kultura.
5: Kultura v Česku jede naplno a dneska se ve Slavkově u Brna rozjede festival živých soch a body artu, kde se umělci a modelky předvedou v plné kráse. Schválně, co všechno se dá na lidské tělo namalovat a co vám z toho vrje pod kůži nejvíc. Bude to zaručeně pořádná podívaná, co má grády.
4: Sport.
5: Sportovní fanoušci v Česku si lámou hlavu, jak oslavit blížící se fotbalové euro, když už teď dochází pivo a manželky vyhrožují celibátem. Některé podniky proto prý potají stahují z trhu nealko, aby se chlapi aspoň tvářili jako svědci. Jenže na tuhle fintu jim asi spíš se upsy, protože pravé pivo se nedá ošidit, ani kdyby se na hlavu postavili.
4: Doprava.
5: Na dálnici D2 u Brna to minulý čtvrtek vypadalo jako na natáčení akčního filmu, akorát s dost blbým štábem dvě tragické nehody si vyžádaly životy, ale někteří řidiči v protisměru raději točili na mobily, než aby se věnovali řízení, čímž způsobili další kolony a ohrožovali záchranáře. Policie teď zuří a varuje před tímto novým národním sportem, tedy čuměním a natáčením nehod. Mezitím se chystají letní uzavírky po celé republice, takže se připravte na objížďky a hlavně, pokud možno, si nefoťte sanitku, až vás bude odvážet z jedné z mnoha kolon.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká slunečno až polojasno, takže si užijeme teploty kolem příjemných 22 až 26 stupňů, ideální na lehké oblečení, které leckomu odhalí víc, než čekal. Zítra se to drží podobně, rtuť teploměru vyšplhá až na krásných 24 stupňů, takže ty letní románky můžou v klidu pokračovat.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Crazy Radio. Maximálně fun.

vím, svíce hoří a ubývá, zrovna jak ty.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: 60, zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojem supi? On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pače mu garil.
1: Crazy radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Why me I tell a man who can't hear you feel? Bow to na bad man and gunman. I'm a time to go half a three quarter.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluníčko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky. Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Minimum Infa. Maximálně Fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 11 hodin dopoledne. Pepa z Horní Dolní si včera večer při grilovačce spálil obočí, když zkoušel zapálit uhlí rovnou s litrem benzínu, jeho žena prý jen pronesla, že je to teď aspoň trochu víc sexy. No a sousedi pak volali hasiče, protože si Pepa myslel, že to uhasí pivem, což se mu samozřejmě nepovedlo. Ale hlavně, že bylo veselo a uzený maso je v pořádku.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se turisté i místní dodnes kochají kuriozní raritou, na kostele svatého Jakuba je totiž soška mužíčka, který drze vystrkuje holou zadnici směrem k protějšímu Petrovu. Podle pověsky šlo o vtip stavitele nebo pomstu farnosti. Inu, středověcí borci věděli, jak provokovat.
5: Kultura.
6: Tak nám televize Prima zatáhla za záchranou brzdu a po 6 letech končí oblíbená talk show. V zákulisí to prý vřelo, když moderátor odmítl přesun na Prima Cool s trefnou poznámkou, že hrát tam je jako z O2 arény jít do kulturáku na vesnici. Kdo se s hvězdami českého showbiznisu nechce rozloučit, bude si za ně muset připlatit na placené platformě.
5: Sport.
6: Tak to je gól, co nám vyrazí dech. Na eSportu se objevil žhavý, sexy album kypré Brazilky, která má na svém těle vytetované rovnou tři Čechy. To je láska, nebo spíš kuriozita, co?
5: Doprava.
6: Ranní dopravní situace v Česku dnes naznačuje, že někteří řidiči místo nohou na pedály tlačili fantazie z noci. Na Kladensku a Hradecku se tak autíčka objímala častěji, než je zdrávo, a to i bez pozvání. Držte si volant pevněji než milenku, ať vám ranní cesta neskončí dříve, než byste si přáli.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám nad Českem usadila parádní obloha a ručička teploměru se vyšplhá až k úctyhodným 24 stupňům, takže kdo má co ukázat, ať se nestydí. Přes noc to ale spadne na nějakých 5 až 12 stupňů, takže na romantické dovádění pod širákem to sice nebude, ale na pořádné peřiny a horký čaj s rumem si klidně připravte. A zítra už se zase budeme hřát, čeká nás příjemných 23 až 24 stupňů, ideální na nedělní flirtování u grilu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: přeznám, že jste měli nějaké problémy s hlavou.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální nástup.
2: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů.
3: Ještě bychom žili.
2: Vždyť poudové jsou taky lidi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, poledne. Česká pošta se prý chystá překvapit, a to ne novým razítkem, ale plány na revoluční doručování zásilek dronem, což by pro některé mohlo znamenat, že balíček s vibrátorem přistane rovnou na okně sousedce. Naopak v pražské ZOO si stěžují, že gorily se už nudí u seriálů a prý chtějí pořádnou reality show, ideálně s nějakým politickým skandálkem. Do toho všeho si pak nějaký borec z Karlových Varů nechal vytetovat recept na svíčkovou, aby ho nezapomněl, což je sice blbost, ale prý to funguje.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou si nedávno mysleli, že mají v lese na krku pěknou fušku s mrtvolou, ale nakonec se z toho vyklubala jen opuštěná silikonová pana. Někdo si ji nejspíš v rámci lidských choutek vzal ze sex shopu a pak se jí zbavil, nebo ji prostě jen nešťastně ztratil. Hlavně, že to nebyla žádná vražda, jen taková recese, co skončila na policii.
4: Kultura.
5: Češi zjevně nestrácejí chuť na život ani v postpadesátkovém věku, neboť nedávný průzkum ukázal, že Husákovi děti si stále užívají sexu i porna, a to dokonce s větší spokojeností než za mlada. Kvalita zkrátka vítězí nad kvantitou. Navíc, v lidové kultuře se prý erotika probírá už po staletí, takže se nebojíme experimentovat i v posteli s vejci a smaženicí, což by potvrdila i prastará výstava o sexu na Špilberku.
4: Sport.
5: Český fotbalový chasník Tomáš Souček, ačkoliv mu zrovna sestoupil West Ham, se v New Yorku jen smál drbům o možném návratu do Slavie. Prý jsou to jen keci, tvrdí kapitán, který má teď hlavu plnou mistrovství světa. Takže klídek, holky, do Edenu se nejspíš jen tak nevrátí.
4: Doprava.
5: Pozor, motorizovaní výletníci. Orlické hory se dneska mění v cyklistické závodiště, takže jestli míříte do Deštného, připravte se na to, že budete spíše stát než jet. Závod Roudes tak zavře výjezd na Šerlich a pěkně zkomplikuje průjezd okolními obcemi, takže trpělivost bude dnes vaším nejlepším partákem.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunce, ale odpoledne se v Čechách začnou honit mraky jako v bulváru, místy s přeháňkami a bouřkami, to je prostě pecka. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 26 stupňů, ideál na letní flirtování. Zítra, v neděli, si užijeme polojasno až oblačno s přeháňkami a ojedinělými bouřkami, s maximy kolem 23 až 24 stupňů, takže žádný pot ani nervy.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Fun. Fun.

0: Salaka helikopter.
1: Ty jako zvláštní dáreček, balíček, vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel, ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: Moriturite saluta.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

zaslouží za ně jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý výmluvy dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a whisky.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum infa.
2: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.
3: Hit the beat and take it to the first note.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 13. hodina odpoledne. V Plané nad Lužnicí teď mají místní o čem mluvit, před školou totiž vyrostla nová socha, která spíš než kapku vody připomíná pánské přirození a budí pořádný rozruch. Radnice je prý v rozpacích a rodiče dětí se ptají, jestli je to fakt umění, nebo spíš jen nějaká chlípná legrace. Holt. Někdo má umění pro uši, někdo pro oči, a v Plané to teď mají rovnou pro. No, však víte.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v Česku máme další světové prvenství, i když tentokrát dost možná nechtěné. Podle posledních zjištění totiž naše mužské spermie hrají na třetinu plynu, což je celkem šichta. Takže, chlapi, pokud se vám dneska nechce, neděláte nic jiného, než že držíte národní normu.
5: Kultura.
6: Holky z Historek z Tinderu se vracejí na pódia s novou show Pikantní historky, kde se nebude brát servítky. Očekávejte nekorektní tipy o lásce, sexu a všech těch trapárnách, co život přináší. Diváci se prý orosí a zároveň pořádně pobaví, takže pánové, vemte si ručníky.
5: Sport.
6: Slavia řeší horký brambor na pravé obraně, protože David Douděra po derby vyletěl z týmu jak rachejtle. Místo něj do Edenu přicestoval 21-letý francouzský obránce Nail Glossoa, což je na české poměry celkem exotická posila. Jestli ale dokáže francouzský klenot zacelit tu díru v srdcích fanoušků stejně dobře jako tu na hřišti, to se teprve ukáže.
5: Doprava.
6: Na Kolínsku se dnes dopoledne střetla dvě auta, což sice není žádná erotická scéna, ale zácpu to zařídilo solidní. Záchranáři teď plně pracují, aby se řidiči mohli co nejdříve opět věnovat svým denním radostem, nebo spíš starostem. Pokud míříte tímto směrem, raději si dejte oraz a kafe.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunečné nebe s teplotami, které vyšplhají až na krásných 26 stupňů Celsia, takže letní šaty a kraťasy rozhodně nevětrejte ve skříni. Odpoledne se ale od západu přiřítí nějaké ty mráčky a sem tam spadne i nějaká ta sprška, nebo dokonce bouřka, takže pro romantické duše ideální kulisa k mazlení pod dekou. Na noc se pak ochladí na příjemných 7 až 11 stupňů, ať se vám lépe usíná po náročném dnu plném slunění a spršek.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 14. hodina odpoledne. V malebné obci Horní Lhota se místní starosta, po vzoru francouzských nudistů, pokusil zavést povinné opékání špekáčků bez plavek, aby prý posílil komunitního ducha, což vyvolalo mírnou vlnu zděšení i vzrušení. Paní Růženka z prvního baráku se svěřila, že se bojí víc spálených koulí než toho, že ji uvidí soused, a místní dobrovolní hasiči už prý trénují s většími hadicemi. Celá vesnice je teď v pozoru, jestli bude příští víkend spíš nuda, nebo pořádná legrace u ohně.
5: Ze společnosti.
6: Urostlí hasiči z Týna nad Vltavou nedávno pořádně rozproudili krev na sociálních sítích. Když jim netekla voda, nelenili a s parádními břicháči se osprchovali venku v boxerkách, sbírajíce tisíce lajků od nadšených faninek i fanoušků. No řekněte, kdo by takové chlapy nenechal vypumpovat požár ve svém srdci.
5: Kultura.
6: Divadelnice si naběhla na pořádnou pokutu poté, co během představení pokousala kolegu a způsobila mu popáleniny pochodní. Celou záležitost herečka vysvětlovala nešťastným zakopnutím. Zdá se, že na prknech, co znamenají svět, to občas pořádně jiskří.
5: Sport.
6: Fotbalový svaz se opět činí a místo řešení stavu české kopané se prý chystá na další megalomanský večírek, zatímco fanoušci si dál rvou vlasy u televizních přenosů. Někteří to komentují slovy, když už nic, tak aspoň se pořádně najíme a napijeme. A jeden nejmenovaný hráč se údajně nechal slyšet, že na tom rautu se prej žere líp než u babičky.
5: Doprava.
6: České dálnice se opět proměnily v jeden velký facebook, kde všichni stojí a čumí, co se děje u souseda v pruhu, zatímco na D1, D5 a D11 se rozjíždí tradiční letní festival dopravních omezení. Jestli máte zálusk na rychlý přesun, možná radši zkuste plavání, nebo si rovnou pořiďte obytnák, aspoň se v koloně pořádně vyspíte, než se silničáři uráčí uhladit další kus asfaltu. Průjezd je momentálně rychlejší jen pro ty, co mají trpělivost mnicha a močový měchýř o velikosti tanku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce, sem tam se sice objeví mrak, ale teploměr se vyšplhá až ke krásným 26 stupňům, takže ideálka na kratoučké šortky, dámy. K večeru se sice objeví nějaká přeháňka a teploty klesnou k nočním 10 stupňům, ale to je přece ideální záminka pro horkou vanu a romantiku ve dvou, a zítra opět slunečno, místy až 25, tak ať máte na víkend pěkně narovnané vlasy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká, no tře, a kdo? No já a můj brácha, a ty máš brachu, ne, proč?

televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však z posled

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Země je rozrytá polibky děl.

Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Bye.

0: Ok.
1: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 15. hodina odpoledne. V Plané nad Lužnicí mají teď místní pořádné téma k diskuzi, protože nová socha u školy prý vypadá jako pánské přirození, nebo jen taková kapka vody, záleží, kdo se dívá. No, hlavně že se o tom mluví, co? Někteří rodiče jsou z toho sice na větvi, ale alespoň se děcka učí o abstraktním umění a anatomii zároveň.
6: Ze společnosti.
7: Strážníci v Týně nad Vltavou zažili kuriozní zásah, když se bedna, o níž se volající domníval, že ukrývá lidské tělo, vyklubala jako silikonová pana ze sex shopu. Inu, občas se lidské choutky zamotají do bizarnějších případů, než by jeden čekal. Nakonec šlo hlavně o krádež.
6: Kultura.
7: Plané nad Lužnicí se řeší horký kulturní brambor. U místní školy vztyčili sochu, která prý pěkně pobuřuje a místním nedá spát. Evidentně je to na chlup pikantnější, než se na první pohled zdá. Hlavně, že se o umění mluví, i když je to o jednom výtvoru, co některým spíš připomíná něco, co by se hodilo spíš do ložnice než na veřejnost. Doufejme, že umělci konečně dopřejí městu klid, nebo se nám tam zrodí nová turistická atrakce.
6: Sport.
7: Kdo by to řekl, že kromě hokeje a piva umíme i házet dřevěnými kolíky. Češi totiž absolutně dominují ve finském Mäelky a naše reprezentace už dokonce byla mistrem světa. Takže jestli jste si mysleli, že sport je jen o propocených dresech a urvaných nohou, mýlili jste se, jde i o klidnou ruku a trefu do dřeva.
6: Doprava.
7: Tak to vypadá, že na D1 u Brna se zase něco posralo a kolony se táhnou jak nudle z nosu, takže pokud vyrážíte na výlet, raději si dejte bacha, ať se vám z toho čekání nezvedne žaludek. Kvůli téhle dopravní eskapádě už se tam prý pár řidičů pustilo do hádky o to, kdo je větší kretén, a dokonce jeden řidič autobusu prý prohlásil, že se mu v tom horku chtělo vysvléct do trenek. Jinak se ale snažte zůstat v klidu a mějte na paměti, že pivo v cíli chutná nejlépe po dlouhé cestě.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v České republice čekají teploty kolem příjemných 22 až 24 stupňů Celsia, což je super na opalování a venkovní flirtování. V neděli to bude podobná pecka, rtuť teploměru vyšplhá až k 25, ideální pro odhození studu i svršků. Takže se připravte na pořádnou dávku slunce a možná i na nějaké ty, náhodné, odhalené momenty.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
2: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistuli, pa:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
2: to nie je naša mamička má kľúče.
3: Maximálně fun!

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Jura s Janem tak sa chodili navštěvovat a včil ten Jura došel, byl z kostic a do lážota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
3: Minimum Info. Maximálně fajn.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 16. hodina odpoledne. Dara Rollins si střihla bleskový návrat z romantického New Yorku s Pavlem Nedvědem, protože povinnosti volali. Nešlo ale o žádnou krizi, nýbrž o maturitní ples dcery Laury, kde se s divy na scéně stala pyšná máma s mobilem v ruce. A prý to tam pořádně rozjela, takže maturanti měli o jeden taneční zážitek navíc, a to bez placení vstupného.
5: Ze společnosti.
6: Tohle je fakt gól, v Praze se prý rozmohla nová móda, kdy si mladí nechávají místo piercingu dělat díry do oblečení na koleni, aby vypadalo starší. Že by se snad blížil konec éry děravých džín a začátek nového, ještě debilnějšího trendu. Hlavně, že to furt není drahý jak hovado.
5: Kultura.
6: Pražský festival pouličního divadla Za dveřmi právě oslavil osmnáctiny, takže teď už může legálně pít i vystupovat s největší českou marionetou, aniž by se ho někdo ptal na občanku. Ulice Prahy se na chvíli promění v jedno velké hřiště, kam se vměstná i švýcarské pop-up kino a evropský nový cirkus, tak snad se do té vší parády vejdou i chodci.
5: Sport.
6: Česká atletika nám ukázala, že umí nejen lámat rekordy, ale i pořádně rozpálit internet. Sprinterka Karolína Maňasová

0: která nedávno překonala historický rekord, teď předvedla žhavou show v bikinách, čímž potvrdila, že rychlost má nejen na dráze, ale i v dobývání pozornosti. Vypadá to, že její fanoušci si přijdou na své nejen na stadionu.
1: Doprava.
0: České silnice dnes opět ukázaly, že i cesta může být cíl, když se na D5 u Berouna vytvořila zácpa, kterou prý zavinila jen ztracená podprsenka. Řidiči v koloně si mezi tím krátili chvíli pozorováním, kdo dokáže sníst nejvíce párek v rohlíku bez utření pusy, a jedna mladá dáma se dokonce rozhodla si v autě zkusit nové erotické spodní prádlo, čímž strhla pozornost na celé okolí. Situace se uklidnila až poté, co dorazila policie a s kamenou tváří odvezla nejen podprsenku, ale i toho borce, co se snažil podprsenku použít jako vlajku.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska, v sobotu, se nám sluníčko ještě ukáže, ale pozor, odpoledne si k nám od jihozápadu začnou drze strkat nos přehánky a možná i nějaká ta bouřka, takže maximálně bude kolem 26 stupňů. Zítra, v neděli, už si užijeme více slunce s teplotami až k 27 stupňům, ideální čas na pořádnou horkou kávu nebo třeba odhození zbytečných svršků, což. Nezapomeňte si ale vzít deštník, aby vás nějaká ta přehánka náhodou nepřekvapila a nepokazila sexy outfit.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijede pán na invalidním vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je, tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská. Prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak, on přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Crazy Radio.

0: Misa z polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahnesá lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda. Mně je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a

budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: a život bez změny a postavím si dům stvárnic i tong a budu si připadat jako King Kong, neboť budu diskrétní a sexuál a spokojím se s tím, co dům dál.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 18. hodina podvečerní. Češi se letos prý hromadně vrhají na tuzemské dovolené, a tak Lipno hlásí nával a hospody prodávají utopence jak divé. Občas se sice stane, že si někdo splete naložený busta s vepřovým, ale to je hold daň za novou gastronomickou éru. Hlavně si nekupujte ty, co na vás z pultu mrkají, nikdy nevíte, co vám nacpou do chřtánu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info.
4: Maximálně fajn.
5: To je Crazy rádio.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včí oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Minimum muziky. Minimum.

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 18. hodina podvečerní. Češi se letos prý hromadně vrhají na tuzemské dovolené, a tak Lipno hlásí nával a hospody prodávají utopence jak divé. Občas se sice stane, že si někdo splete naložený busta s vepřovým, ale to je hold daň za novou gastronomickou éru. Hlavně si nekupujte ty, co na vás z pultu mrkají, nikdy nevíte, co vám nacpou do chřtánu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Minimum Info. Maximálně fajn.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: České rybníky a koupaliště teď zažívají nájezdy olympioniků v plavkách, co sice na medaile asi nedosáhnou, ale jejich nadšení by mohlo klidně vyhrát světový pohár v exhibicionismu. Na amatérských fotbalových plácích zase probíhají líté boje o každý míč, kde se svaly napínají nejen při střelbě na branku, ale i při následných diskuzích s rozhodčím, občas okořeněných štavnatým slůvkem. Ovšem největší sportovní drama se odehrává v zákulisí, kde se po vítězných mačích prý rozdávají i tajné sázky na večerní rande, což je ale jen taková pikantní kulární šuškanda.
5: Doprava.
6: Letní silnice jsou zase plné trablů, hlavně díky stavebním pracem a tradičním letním přesunům. Nedávná tragédie na D2 u Brna ukázala, že někteří řidiči jsou takoví čumilové, že kvůli natáčení nehody na mobil zaviní další, takže si pamatujte, foťák do kapsy, ať nespůsobíte další průser. Tak bacha na to, ať se vám nekouří od kol, ale z výfuku, ne z nervů.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra si dá slunce asi oraz, tak buďte připraveni na polojasno až oblačno, občas se nějaká ta přehánka ukáže, hlavně tam na severovýchodě, kde se pořád něco děje. Denní teploty vyšplhají na příjemných 20 až 28 stupňů, což je tak akorát, abyste venku mohli vypustit duši, nebo něco jiného, v noci pak teploměr spadne k 10 až 14, tak ať vám nenastydnou ledviny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: What I wanna do? One, two, come on.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. This one's

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 22.

0: 5 za hodinku.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vezme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, tak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to, to jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, předposlední, 23. hodina večerní. Praha má zas problém s chlupatými zvířaty, tentokrát ale ne s veverkami v parcích, nýbrž s tím hrozným bordelem kolem psích exkrementů, co serou všude po chodnících a nikdo to po nich neuklidí. Městská policie sice tvrdí, že pokutuje o 106, ale lidi si stejně myslí, že je to jenom šaškárna, protože ti chlupatí zmrdi si stejně dělají, co chtějí, a jejich majitelé jsou ještě větší čuráci. No a tak se uvažuje, že se zavede nový zákon, co by těm sráčům, co po psech neuklízejí, rovnou usekl ruku, což by byl asi jediný způsob, jak je donutit k pořádku.
7: Sport.
8: Hele, to se to v české fotbalové lize zase rozlítlo, jako by tam rozdávali pusy na ruku. Sparta se Slavií už zase nakupují posily a brněnská zbrojovka se po 3 letech vrací do nejvyšší soutěže s naostřenýma kopačkama, aby ukázala, kdo je tady pánem. Jen ať ty miliony přinesou pořádnou hru, a nejenom simulace na trávníku, ať mají fanoušci za co řvát.
7: Doprava.
8: Tak to máme zase jednou super, pražští silničáři zřejmě dostali v noci nápad rozkopat půlku města, takže plzeňská je úplně v píči a na objížďkách to vypadá jak na autodromu pro debily. Jestli se tam ještě někdo rozhodne jet 50 a čumět do mobilu, tak ho rovnou pošlu do prdele, ať si jde hrát s pískem jinde. Řidiči, držte se a nezapomeňte, že cesty se v Praze opravují celoročně, protože proč by to mělo být snadné, že jo?
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, půlnoc. Takže bando, pokud jste snili o parném červnu plném potu a odhalených těl, meteorologové vám právě poslali do prdele, čeká nás spíš chladnější a deštivější měsíc, než je zvykem. Místo koupáků a grilovaček ta

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 7. června slaví svůj svátek Iveta a Slavoj. Jméno Slavoj má slovanský původ a lze ho vyložit jako ten, kdo slaví boj, nebo slavný bojovník. Všem Ivetám a Slavojům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. června, 1 hodina ráno. Dnes se na Seči sjíždějí na háči, a to doslova, jenže s chlupatými partáky, protože tam probíhá víkend vesrstých plemen psů a pokus o zápis do České knihy rekordů. Jestli si tam někdo sundá trenky, aby se sladili se psem, už nikdo neřeší, hlavně že je sranda a že se něco děje, co? To se zas budou mít o čem lidi o víkendu bavit, než začne další pracovní maraton.
6: Ze společnosti.
7: Takže bacha, co si přejete vidět? V Muzeu řemesel v Letohradu mají šlapací zubařskou vrtačku z doby před rokem 1900, co by i dospělýho chlapa poslala na infarkt. Jenom ten pohled na tenhle historický nástroj vám zaručeně rozdrásá nervy a donutí vás si vážit každýho dne bez zubního kazu, kurva.
6: Kultura.
7: V Brně, u kostela svatého Jakuba, pořád provokuje jedna bizarní soška, co vystrkuje nahé pozadí směrem na Petrov. Prý je to odkaz na dávnou rozepř i farností, takže i po staletích se tam na sebe lidi můžou koukat z prdelí navrch. Aspoň víme, že staré spory se v Česku umějí podržet.
6: Sport.
7: Tak to máme ze světa českého sportu docela rychlovku, v ringu Clash of the Stars spadnul Cverna jak pytel sraček. Borcovi stačilo 10 vteřin a už sbíral zuby ze země, tak to se dělají prachy, co? Škoda, že na tuhle show chodí víc lidí než na některé ligové fotbaly, to je fakt k zblití.
6: Doprava.
7: Dneska to na D1 opět stojí za hovno, takže se řidiči nudí a jeden borec z dodávky prý začal ostatním ukazovat svůj poklad, co vezl v trenkách. Policie, místo aby řešila zácpu, teď řeší spíš erekci z nudy a kolaps dopravy je tak v hajzlu, že si tam lidi začínají sázet brambory.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Takže jestli jste se dneska v noci potili jak prasata, zítra to nebude o moc jinačí, spíš naopak, sluníčko se bude snažit na vás drze koukat. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 25 až 27 stupňů Celsia, to je přesně to správné vedro, při kterém někteří pánové odvážně sundají trička a dámy si klidně můžou zapomenout podprsenky. V noci to pak klesne jen na 12 až 8 stupňů, tak ať vám v chládku nezmrzne, však víte co.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: queridos amigos.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.